Karton album rek, a taky porcelán. Jsem odryba, cibulka má, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džins.

skvrničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v rádiu Melody.

Το σωλιά αραβέλα. Βέτσι σα σώμνω τα γκβέρνη στρετνούτσα. Перстинки však прах nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten život sa začne. Ako ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už

0: Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Československé hity vášho života.
2: Každý večer v rádiu Melody.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.